Vypočuli sme si symfonické tance od Leona Firšta v podaní Symfonického orchestra Slovinského rozhlasu pod taktovkou Lia Kulkmana z novembra 2025. A teraz nám zaznie piano koncerto číslo 1 v bémol opus 23 od Piotra Iliče Čajkovského v troch častiach.

Doznel Čajkovského klavírny koncert v interpretácii Barryho Douglasa a Symfonického orchestra Slovinského rozhlasu pod vedením Liama Kuokmana z novembra 2025. Nasleduje Tanec rytierov z Róma a Júlie opus 64 od Sergeja Prokofieva. Na klavíri hrá Barry Douglas.

Doznel Prevoršekov španielský tanec v podaní huslistu Dejana Bravničara a Slovinského rozhlasového orchestra pod vedením dirigenta Sama Hubada. Program pokračuje troma krátkými skladbami pre dýchové kvinteto od Jacquesa Iberta v troch častiach. Predniesie nám ich dýchový súbor Ariard Woodwind Quintet.

0: oči s bavou. Mač rap, je tvoj svet, fuck it. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopák, prišli sa ožrať. Im stačí fed, rich boy, boza. Si HM-ko hudby, veď na to tak netlač. Druhý deťom, vibe Karlovy Vary. Pop starší, počuli už stokrát.
1: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela, predložené vlasy z ruských panien pod obočím biky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, potok ze

0: My sa práve nachádzame v Luhačoviciach a nielenže v Luhačoviciach, ale sme presne v Jurkovičovom dome, kde môžeme obdivovať jeho majstrovstvo staviteľské, architektonické, ale možno sa dá povedať, že etnografické, pretože sú tu jasné prvky etnografa, vizionára, človeka, ktorý vládol modernou, novými spájaniami rôznych materiálov, nového videnia a spájania aj rôznych estetických prvkov rôznych období.
1: Je to tak? Řekla jste téměř vše o Jurkovičovi. Dušan Jurkovič tady ten objekt představil vlastně z takového klasicistního, poměrně monumentálního domu, původně od architekta Vašíčka. Zajímavý objekt to byl už před Jurkovičem a on prostě se rozhodl tady toho ducha těch lázní úplně změnit a v tom roce 1902 spolu s doktorem Veselým, tehdejším ředitelem lázní, provedl tuto přestavbu jako takového centrálního domu lázeňského.
0: Dnes častokrát hovoria architekti a architektky, že majú napríklad zviazané ruky predstavami a možnosťami zo strany developerov a podobne. Jurkovič nemal zviazané ruky, pretože pozerajúc sa momentálne dookola, zdá sa mi, že to bola absolútne slobodná tvorba, ktorej nič nebránilo k realizácii. Ako to bolo? V roku 1902 sa nachádzame.
1: No, Jurkovičova éra v lázních Luhačovice byla poměrně krátká, což může souviset s tím, na co se ptáte. To znamená, ten jeho rozlet se zřejmě stal i trnem v oku některých konkurentů i možná ta dynamika, kterou to mělo, trošku polekala ty akcionáře, tehdejší čerstvě vzniklé akciové společnosti. Takže shodou těchto různých okolností Jurkovič tady po 2 až 3 letech vlastně končí a to dílo nedokončuje. On měl představu, že přestaví celé lázně, celý to centrum vlastně lázeňského parku a to se mu nepodařilo, byť tady zanechal těch objektů jako mnoho, jo. Většinou tedy přestaveb, ale některé byly i novostavby, některé přetrvaly, některé bohužel byly odstraněny po té, co dožili, hlavně v době socialismu. Takže ten vztah architekta a klienta se určitě v tomto případě vyvíjel od absolutní důvěry a souladu, kdy pohled doktora Veselého a pohled Jurkoviče se naprosto zhodovali, přes určitý protitlak, který přišel během několika málo roků a Jurkovič z lázní vlastně odchází.
0: Je veľmi pôsobivé priblížiť sa k tomuto objektu. Už z diaľky je to jednoznačný Jurkovič, poznáme jeho rukopis a človek vchádza dovnútra a nevie, čo ho čaká. A vo vnútri prichádza druhé prekvapenie, pretože je to to, čo si prial vidieť, čo si prial zažiť. My ale hovoríme dnes o viac ako 20-ročnej rekonštrukcii, ktorou tento Jurkovičov dom prešiel, takže otázka je, čo tu vo vnútri môžeme vidieť pôvodné, ešte priamo z tvorby Dušana Jurkoviča a čo už nie. Ja by som vám lokalizovala, že my sme práve boli v tej veži, ktorá je úžasná. Zišli sme o poschodie nižšie, ale práve tá veža, tak tá má samostatného génia, loci musím povedať. Je tam ten Jurkovič dnes najprítomnejší?
1: Ja bych to možná tak nedelil. Ten objekt prošiel veľmi dobrou, veľmi kvalitní rekonstrukcii pred zhruba 20 lety a úkol tých architektov, kteří tu rekonstrukcii tehdy dělali, byl, a památkářů byl v tom prostě navrátit tomu domu tu důstojnost a tu Jurkovičovu tvář, protože on byl hlavně uvnitř velmi změněn různými utilitárními zásahy. A to sebou neslo samozřejmě definovat nově hotelový provoz, udělat tady opravdu to, co ten původní dům neměl, to znamená velkou restauraci, bazén, který byly vestavěny do atrií původních vlastně nádvoří. A při té obnově, pokud já vím, byť jsem u ní přímo nebyl, tak byla velká snaha se navrátit jak do původních tvarů, tak do původních barev, vrátit to ústřední schodiště do toho vstupního prostoru. A ta věžička, o které jste mluvila, to je vlastně schodiště postraní, které propojuje jednotlivá podlaží a je to zajímavé tím, že je to tvořeno dřevěnou konstrukcí, ale tam místo hrázděného zdiva je to dřevo vyplněno vlastně luxferovým zasklením, což v té době byla úplná novinka.
0: Stále to vyzerá neuvěřitelně luxusně, musím povedat. Tento materiál jsem viděla vůbec poprvý raz.
1: Jednak ten tvar je nezvyklý, my jsme zvyklí na ty prvorepublikové luxfery, čtvercové, obdélníkové, tyhle mají takový tvar takových kapek. Ano, bublin a je to zajímavé také tím, že to je vlastně zděné z těch tvárnic do dřevěné konstrukce, která není úplně stabilní, dřevo pořád pracuje a je úžasný, že Jurkovič vlastně si troufnul takovouhle poměrně velkou plochu vyzdít do tohoto poligonu dřevěného.
0: Ako je to s mobiliárom, pretože ten pripomína Jurkoviča, ale predpokladám, že tie ornamenty, ktoré mu môžeme opäť veľmi zľahka akoby prisvojiť a pripísať, sú myslím už replikou.
1: A tady vzhľadom k tomu hotelovému provozu sa ti architekti tehdy inspirovali nebo vyšli z nábytku, který je poměrně známý, je zastoupený v muzejních sbírkách a podobně. Možná, že tady i nějaké fragmenty byly zachovány. A tento nábytek vlastně ty tvary převedly do soudobí technologie výroby, ale je to děláno ze dřeva, je to děláno velmi poctivě a fortelně. Takže ten pocit prostě tady je z těch interiérů. Ale co je důležitější z mýho pohledu, že ty stavební prvky v tom interiéru, trámové stropy, barevné, dveře, okna, že jsou z velké části prostě zachovány a opraveny a že získali zase ten svůj původní, nebudu říkat lesk, protože Jurkovič se nevyžíval v lesku, spíš v matu a v té lazuře, v tom nádechu barevném, čili ne v krycích barvách, ale v takových jako polotónech.
0: Môžeme prejsť ďalej a potom sa samozrejme aj k téme farby a aj k téme architektonické charakteristické prvky Dušana Jurkoviča, ktoré dodnes zdobia Luhačovice, samozrejme môžeme vrátiť.

0: My sme sa posunuli v rámci Luhačovíc od Jurkovičovho domu do Slunečných lázní, presne do bývalého mlyna, o ktorom si o chvíľučku povieme viac spolu s pani sprievodkyňou Lenkou Jančovou. Aby som práve trošku posunula ešte tú myšlienku, ktorú sme rozvinuli tu v tomto mlyne, a to sú práve tie inšpirácie. Inšpirácie Dušana Samuela Jurkoviča, s ktorými prišiel sem do Luhačovíc a ktoré tu mohol rozvíjať. Vy ste dávali veľký dôraz práve na to spojenie s prírodou, takže slnko, vzduch a voda. To sú tie hlavné tri atribúty, ktorými chcel aj Jurkovič z ťaby lekár, ale stále architekt, liečiť ľudí, takže zase po svojom, cez svoje umenie, cez svoje dielo. Ale prejdeme k tým inšpiráciám, skúsme to trošičku rozviesť.
1: Tak vlastne ty nejdůležitější inspirace, které Jurkovič využívá pro svou tvorbu, tak pochází ať už z té přírody, jak jste teďkom zmínila, ale hlavně z lidovosti. Nejvíce ho fascinuje lidová tvorba, ať už jsou to stavby našich předků, ať už jsou to ku příkladu i kroje, ty ho velice inspirovaly pro výběr barev. On byl velice vášnivým fotografem a sbíral ať už fotografie těch staveb z interiéru nebo i exteriéry. Fotil si malinké detaily, které ku příkladu ti naši předkové si vyrývali různé motivy květin na sloupy, a on to všechno zaznamenával na tu fotografii. Dá se to do dneška i dokonce dohledat, pokud by vás to zajímalo, tak to vycházelo v rámci 14-dílného sešitu, jmenovalo se to Práce lidu našeho, a myslím si, že nějakých 6-7 sešitů je teda i dohledatelných na internetu, takže tam se určitě můžete na to nahlédnout.
0: Tak například možná i nájsť ornamenty z oblasti Čataja.
1: A já jsem našla i třeba právě, jak zachytává fotografie z oblasti tady Nového Hrozenkova, tam má, myslím, starou sýpku, anebo ze Slovenska velice důležité domy v Čičmanech. Díky Jurkovičovi je můžete znovu navštívit, protože oni částečně vyhořeli a Dušan Jurkovič byl člověk, kterého přizvali k té obnově.
0: Povedzme si něco víc o tomto mlyně, jako vlastně do něho vstoupil architektonicky a svojou víziou Dušan Samuel Jurkovič.
1: Tady to původně byl vlastně jestřabský mlýn, a když přišel Dušan Jurkovič s tou vizí, samozřejmě po tom, co ho požádal doktor Veselý, zakladatel akciové společnosti tehda, oni přišli s tou myšlenkou, že je potřeba do těch lázní přinést ty nové procedury v rámci léčby. A nechali se inspirovat Vincencem Priznicem v Jeseníkách a sem se přinesli k léčbě metody priznicovského typu. Zajímavé bylo, že Jurkovič využil všechny obvodové a nosné zdi v rámci toho mlýna a dělal nadstavbu. On nadstavil vlastně hrázděné patro a podkroví, ale tu spodní část využil pro ty procedury, pro vodoléčbu. Patro nad tím bylo využito, to je bývalá mlýnice, tak tam dneska v této části se nachází odpočívárna, takže to bylo využito jako šatny a jako pro odpočinek nebo při čekání na ty procedury. Tady tato část, kde my se teď společně nacházíme, to je vlastně, jsou bývalé obytné prostory. Toto se využívalo spíše pro ubytování ku příkladu správce vodoléčebného ústavu nebo lékaři, kteří tady ordinovali.
0: Stavbu, která dnes nesie jeho jméno, Jurkovičov dom, robil v roku 1902. Keď hovoríme o tomto objekte, v ktorom sme roku, kde sa nachádzame?
1: Stále sme v roce 1902. Přestavbou Janova domu se pohybujeme únor až červenec roku 1902 a tady se pohybujeme duben až září. A vlastně včetně té novostavby říčních a slunečních lázní. Ta venkovní část už je novostavba Dušana Jurkoviče a opravdu v dubnu se začalo tou rekonstrukcí jestřabského mlýna a v září bylo všechno do posledního detailu hotové.
0: Ja som už samozrejme toho dosť vedela o Dušanovi Samuelovi Jurkovičovi, ale keď som sa ocitla v Luhačoviciach, tak sa mi chcelo mu pridať tri také prídavné mená. Moderný, vizionársky a neuveriteľne aktívny. Pretože to, čo on dokázal urobiť za tak krátku dobu pre mesto Luhačovice, by sa podľa mňa už nikdy nepodarilo, pretože aj ten systém, aj keď doba pokročila, máme veľmi veľa výhod, tak zároveň ako keby sme mali aj veľmi veľa prekážok. Takže skúsme si pripomenúť tie spojenia Luhačovic a Jurkoviča.
1: Dušan Jurkovič a jeho tvorba v Luhačovicích měla neskutečné tempo a Jurkovič působil v Luhačovicích 5 let. A v průběhu těchto 5 let tady pod jeho křídly vzniklo 14 různých objektů. Ale ta nejdůležitější je vlastně ta informace, že 12 z těchto objektů vzniklo za pouhé 2 roky, a to byl rok 1902 a rok 1903. Potom zde přibyly ještě ty 2 stavby, to byl rok 1906, to byla Slovenská Buda, a v roce 1907 potom Vila Valaška.
0: Připomeňme si, za jakých okolností přišel Dušan Samuel Jurkovič do Luhačovic a za jakých okolností a kedy odišel, respektive musel odísť.
1: Dušan Jurkovič sem přišel rozhodně na pozvání svého velkého přítele, kterým byl doktor Veselý. Oni byli přátelé už z Brna. Oni tam vlastně v tu dobu oba dva žili, znali se s tama, a Veselý požádal Dušana Jurkoviče, aby pomohl hlavně s těmi přestavbami ze začátku, protože když akciovka začínala růst, tak oni potřebovali, ať je to co nejrychlejší a co nejlevnější. Takže se začalo adaptacemi jiných budov. Začal se tím Janovým domem, potom tady tím Jestřabským mlýnem a nakonec to byla ještě kuchyňa, dneska známá jako Vila Chaloupka. Myslím si, že opravdu Jurkoviče tady obdivovali, protože doktor Veselý za něho neskutečně loboval o akciové společnosti. Já vím, že jeho měsíční plat bylo 400 korun za měsíc a akcionářům se to zdálo moc.
0: Bylo to veľa vtedy na tu dobu?
1: Jo, vtedy to bylo dost, co si budem. Každopádně akcionáři nechtěli mu tolik dávat, ale Veselý byl ten člověk, který říkal, my Jurkoviče platíme od ledna roku 1902, ale on už na těch návrzích začal pracovat někdy v listopadu roku 1901. Už vlastně věděl, že se něco bude dělat, a proto mohli v únoru začít s těmi přestavbami. Už na tom dělal o něco dřív, ale třeba ty 2 měsíce vůbec zaplacené neměl. Akciovka mu byla neskutečně vděčná za to, že on byl ten člověk, který scháněl ty stavební firmy, ty řemeslníky, kteří tady na tom pracovali. Takže opravdu velký vděk Dušanu Jurkovičovi. Avšak už vlastně o rok později, v roce 1903, přicházely nemístné stížnosti z řad jeho kolegů architektů na akciovou společnost. Oni měli problém s tím, že se jim nelíbilo, že by celé lázně patřily Dušanu Jurkovičovi, jednomu jedinému architektovi. Možná jim lehce vadilo, že on to má v uvozovkách na zlatém podnose, jo, protože je přítel doktora Veselého. Za mě se chtěli zviditelnit na růstu nových lázní, a akciovka vlastně byla lehce zahnána do kouta a udělala výběrové řízení pro tvorbu potom lázeňského centra, kdy přizvala další 2 architekty, nebo spíš to byla udělali neveřejnou soutěž, kdy přizvali další 2 architekty pro tvorbu lázeňského středu. Jurkovič nakonec odchází vlastně z Luhačovic vyštván a už ho vlastně ti akcionáři vůbec nepodporovali a vlastně ho tu nechtěli. Oni, já si myslím, že hlavně spousta z těch akcionářů nepochopili ten záměr doktora Veselého a Dušana Jurkoviče, kdy samozřejmě tady se mělo léčit to tělo, ale když se podíváte, zajdete třeba do těch Luhačovic podívat, do toho areálu Slunečních lázní, tak pochopíte, že oni chtěli tady léčit i duši. Jo, ten Jurkovič tvoří nádheru, která pohladí. A já si myslím, že toto bylo taky jedním z jejich cílů, ale bohužel dalším akcionářům se to třeba nelíbilo, protože je to nějaká lidová tvorba, oni už chtěli něco jako víc modernějšího a ta lidovost je třeba tolik neoslovovala.
0: Ale Jurkovič byl moderní na svou dobu.
1: On byl neskutečně moderní na svou dobu, ale vycházel z té lidovosti, kterou přetavoval na tu modernu, a já si myslím, že někteří to nepochopili.
0: My sme sa presunuli z Jurkovičovho domu do Jestřabího mlýna v rámci areálu Slunečních lázní. Stále sme samozrejme na pôde mesta Luhačovice a my budeme s architektom Petrom Všetečkom pokračovať v tom, čo sme začali. Skončili sme pri farbách, hovorili ste, že to je veľká téma, a tu na tejto pôde sa rozprávame aj preto, pretože veľmi dobre poznáte túto stavbu. Jej rekonštrukcia je totiž vašim dielom a dielom vašich kolegov, takže predpokladám, že pri pátraní a bádaní rôznych prameňov, aby ste prišli na to, ako to Jurkovič vtedy zamýšľal, aké to bolo.

0: obnovu a tam jsme vlastně nacházeli spoustu teda opravdu jako originálních barev, jak v interiéru, tak v exteriéru. Takže tam jsme poprvé mohli jako pozorovat jeho posun, řekněme, od té barevnosti Libušína, se kterým jsme se potkali taky v průzkumech, který jsme dělali po tom požáru, tak se přesunul vlastně v tom Brně už do té víc do té moderny. A protože ty Lohačovice jsou někde mezi těmito dvěma vlastně jeho stavbami, to znamená mezi tím folkloristickým východiskem, který je opravdu na těch pustevnách velmi výrazně přítomný, po tu větší přítomnost inspirace, řekněme, hnutím Arts and Crafts a Josefem Hoffmanem a podobně, Olbrichem hlavně. Takže tito architekti samozřejmě s barvami pracovali trošku volněji, jinak, a Jurkovič postupně vlastně přechází z takové té tradičnější barevnosti, kde je velká přítomnost toho dřeva, do takové barev, nebo těch teplých barev, které jsou přirozeny u toho dřeva, do takové barevnosti trošku jiné. A je zajímavé, že ty Lohačovického projekty nejsou všechny neseny jako jedním barevným kódem, ale nacházíme jak v těch návrzích, tak v těch realizacích různé vlastně stopy. Bohužel třeba na vodoléčbě těch informací, které jsme našli přímo na objektu, bylo relativně málo a museli jsme se držet literární stopy, která v podobě monografie Žákavcovi z roku 1928 popisuje poměrně podrobně ty stavby, včetně vodoléčby. Takže tady jsme zvolili modrou, převážně modrou barevnost hráznění právě podle tady té literární citátu, ale nenacházeli jsme tu modrou barvu na té stavbě při průzkumech. Takže já musím říct, a říkám to vždycky, když se o té stavbě někde mluvím, že to je do jisté míry hypotéza, která vychází jednak z literatury, jednak z nálezů na místě, protože řadu těch barev ostatních jsme tady nacházeli. Těch barev je tady hodně a my jsme se snažili najít určitý jako určitou vyváženost prostě v tom barevném řešení i v materiálovém řešení. Něco jsou omítky, něco jsou lazury na dřevě, něco jsou krycí barvy a chtě nechtě ten stav tady byl poměrně jako vysoce poškozený toho objektu z hlediska autentičnosti těch povrchů, takže jsme museli prostě interpretovat. Jo? Neobešlo se to bez interpretace a měli jsme k dispozici teda zejména černobílé fotky a ty barevné dobové kolorované obrázky nebo kolorované pohlednice prostě se lišily navzájem. Takže nemluvil bych asi o nějakém jako filozofii Jurkovičových barev. Já si myslím, že on byl velmi spontánní člověk a že to dílo je tak rozsáhlé a ve velmi krátkém období udělal velké množství staveb v období právě, kdy pracoval v Lohačovicích, že si myslím, že opravdu pro každý ten objekt vlastně okamžitě nějakým způsobem reagoval na tu situaci, na možná i na jeho funkci, nevíme, na nějakou okamžitou svoji imaginaci, kdy ty stavby v těch hrázděných strukturách vlastně napodobují růst, napodobují vlastně dekor, který v době secese byl aktuální, to znamená florální, plošné prostě zpracování. Mě je zajímavé, že to přechází do takových prostorových struktur právě ve zpracování toho dřeva na těch hrázněných nástavbách. Takže je to velmi bohaté téma, museli jsme se s ním nějak vypořádat a je možné, že příští generace zase budou třeba na tento areál pohlížet svýma očima.
1: V Jurkovičovom dome vidíme oveľa väčšiu paletu, čo sa týka farebnosti. Stretávame sa tam s takou zvláštnou modrošedou, s takou oranžovou, ktorá takmer pripomína terakotu. A vlastne, keď to takto hovorím, tak možno sa zdá, že tie farby idú do vedna. A napriek tomu, keď ich vidíme tak spolu na tom aj drevenom podklade, tak vyzerajú veľmi atraktívne a veľmi inak.
0: U toho Janova domu, původně dnes Jurkovičova domu v centru Lázní, existuje velmi dobrá dokumentace dobová přímo Jurkovičovy akvarely projektové, to znamená, že tam skutečně každý ten valér je doložený a ta barevnost je velmi taková jako jednotná v těch teplých odstínech. Je to trošku jiné v exteriéru, trošku jiné v interiéru. On měl asi velmi rád zelenou barvu, kterou v těch interiérech výrazně používal, ať už v podobě různých lazur nebo různých akcentů, třeba těch sražených hran, těch dřevěných trámů a podobně. Sem tam je tam i ta modrá barva, šedá barva. Tam proběhl taky před těma 22 lety jako rozsáhlý průzkum a jako skvělá práce prostě našich kolegů tehdy, kteří to rekonstruovali a vytvořili tam jako nádherný prostě celek.
1: Ja už som párkrát povedala v spojení s menom Dušan Samuel Jurkovič, že bol vizionár, ale skúsme to celé uzavrieť.

0: Keď možno tak heslovito, čo nové priniesol, v čom bol inovátorský, v čom bol prvý, moderný, čo ho možno veľakrát stálo aj nepochopenie, byť samotný odchod z Luhačovíc, takže...
1: On proste byl komplexne uvažujúci človek, to jeho dílo, potom to pozdejší dílo ukazuje ten rozsah vlastne jeho práce, když potom se podíváme na ty náhrobky za první světové války, ktoré dělal, nebo pak i ty pozdejší věci v období funkcionalizmu a tak dále. To je skutečne dílo, ktorý pokrývá mimořádne jako širokou paletu staveb a jejich provedení. Takže myslím si, že on byl jako moderně uvažujícím člověkem, jako velice moderním tvůrcem, a to, že vyšel z té lidové architektury, vůbec neznamená, že by byl jako konzervativní v takovém tom národoveckém smyslu. Takhle Jurkoviče prostě zjednodušit neumím. Jo? Myslím si, že tu inspiraci lidovou velmi rychle přetavil do moderního výrazu. To vidíme právě tady v Luhačovicích, kde ty objekty skutečně s každým dalším objektem, řekněme, tam přibývá jakoby toho moderního jazyka opřeného o dobové předlohy nebo dobové vlastně aktuální tendence, ať už z Británie nebo právě z jiných evropských zemí. Takže já bych zdůraznil jeho modernitu, jeho práci s měřítkem, jeho cit k existující architektuře. To jsou mnohdy přestavby, které tady dělal, a vlastně docela laciný. Jo. On musel pracovat s tím, co tady bylo. Tady stál prostě mlín a on ho musel během velice krátké doby přestavit na vodolečebný ústav a udělal to mistrovsky. Takže si myslím, že to byl jako moderní člověk, který používal moderní materiály, a ten jeho jazyk není jenom přepisem lidové architektury.
0: Hovorí významný český architekt Petr Všetečka. Oslovila som aj sprievodkyňu Slunečných lázní Lenku Jančovú a v úvode ste mohli počuť architekta a urbanistu Petra Žalmana. V archíve Rádia Devín nájdete aj fenomény venované Jurkovičovej teplárni v Bratislave. Dnes sme sa zamerali na jeho kúpeľnú architektúru pre Luhačovice a bola by som rada, keby sme Jurkovičovskú trilógiu mohli uzavrieť na bradle. To je skromné prianie autorky relácie Zuzany Golianovej. Do počutia.
2: Rádio Devín. Fenomény.

0: 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
1: Co je nového?
2: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí. 400 stop přítají.
3: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
4: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
5: To bolo ako v románe.
6: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
8: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
10: Milí poslucháči, dnes sa predposledný raz stretneme s hlavným hrdinom Kafkovej poviedky Premena. V réžii Jany Strniskovej číta Peter Rúfus.